0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Dobrou noc s Rádiem B.

0: Edith?
1: Yes?
0: I love you.
1: Please.

I'm used to it by now. Just breathe.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Rekordní vlna veder v Česku končí a po přechodu studené fronty se teploty vrací k normálu. Očekává se více oblačnosti a srážek. Na začátku příštího týdne může dojít k dalšímu ochlazení. Obyvatelé Karolinky a Velkých Karlovic na Valašsku bojovali s následky extrémně silných bouřek až do noci. Vlaky mezi Halenkovem a Velkými Karlovicemi nejezdily kvůli podemletým kolejím. Hasiči čerpali vodu ze sklepů a garáží a zachraňovali auto při sesuvu půdy. Počasí v Česku bylo ve středu pod vlivem zvlněné studené fronty, což vedlo k tvorbě velmi silných bouřek na východě země. Na Olomoucku, konkrétně na Přerovsku, se k večeru vytvořila takzvané supercela, což je zvláštní druh bouřky s rotující středem. Tato událost je výsledkem výrazného teplotního rozhraní v oblasti. Neziskové organizace v České republice čelí kritické situaci kvůli plánovaným škrtům a mohou přijít o stovky milionů korun. Dopady těchto škrtů mohou být znatelné a mohou ohrozit schopnost organizací pomáhat při budoucích přírodních katastrofách. Tato situace vzbuzuje obavy mezi mnoha zástupci neziskového sektoru, kteří se obávají o své přežití. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Jo, krásný dobrý den, krásné dobré ráno, je nám dáno a vy posloucháte Radio B. U Majku se hlásí bílý muž s černým srdcem. Zdá se, že tady MC Marky a jeho pořad Black Eye Top. No jasně, vzal jsem zase pěkný hrnec a nakopal jsem to tou správnou muzikou. Funky, soul, jazz, rock and roll, budeme se rapovat, budeme se stepovat. Ha, ale hlavně, to bude vejlet do posledních 100 let taneční muziky. No tak pojďme na to!

Brada. Pravidelně jednou za 14 dní a pak v pravidelných opakování. Přesně tak, 120 minut té nejlepší černé muziky. Tak co, are you ready? Já teda rozhodně jo.

Soul Brada. Udělejte si pěkný místečko, ať jste kdekoliv, ať jste na dovolení nebo doma. Bude to soda. A vám slibuju, jakože jsem bílý muž s černým srdcem. Tak jo, miluju tohle rádiu, miluju celý svět, protože jsem funky man. The Funk Soul Brada. The Funk Soul Brada. No a co potom bude první? Duši vír, přichází otázka a pan Shakespeare. To be or not to be, tak já říkám, já teda rozhodně jo. Beat, beat, beat, beat, beat. Přichází Maceo Parker a jeho slavný band. To be or not to be. No tak jo, pěkně volme doprava, protože dobrá muzika se pouští vždy pěkně nahlas. Tak pojďme na tu lidičky, čau.

jasne, požárnej funky náže sa pekne ze začiatku byť či nebyť, nebo pít či nebyť, no tak to je teda dobrá otázka. Hele, volala mi tady Karla, volala mi tady Lina, či je tohle vina, že přichází týpek a zazní boogie woogie Mr. Brina, tak tenhle týpek, dámy a pánové, ten to umí, posílám vám do uší Wild West Boogie, to znamená, že přicházíme do 30. let, přesně takový je náš pořád Black Eyed Peas.

Bam, bam, wow, posloucháte tu nejdivočejší show na celém světě, posloucháte Radio B a od Majku se hlásí Bílý muž s černým srdcem MC Marky. Tak jestli tohle z toho bylo boogie woogie, přichází Mr. Rock and Roll, Big Sandy, The Joyist, třetí věc našeho programu Black Eyed Top, takže to posíláme na plný pecky.

No jasně, rock and roll, to je na naší stanice Starlight, to je tradice, posílám vám další pecky do vaší palice. No, co pak to přijde za styl, dopak to ví, no jasně, vždy pátá skladba, přichází Mr. Hip Hop, hasím pro dobrý týpek, který si říkal Ali D, hit him in the head, přímo do hlavy, oho, posíláme salvy, dobrý beaty, co mi na to?

Mr. Rap, oh, já říkám hej, forever, hip-hop, hurray, ale jdi v horkém dni, tělem hni, no jasně, jedeme dál. Měli jsme tady funky, měli jsme tady boogie-woogie, měli jsme tady rock and roll a teďko rapovou muziku. Pokračujeme dál v tomhletom skvělém mixu a já tady zamíchám zase něco pro jazzmeny, i když tam trošičku beatu a 90. let stále zůstávám. Co vy na to? Mně se to líbí, stále si to dávám. Tak jedeme dál.

No tak co lidi, co tomu říkáte? Tohle to byla výborná nu jazzová záležitost. Delvon Lamar, Between the Mayo and the Mustard. Venku je pěkný vedro, no jasně, protože tady máme léto. Nafoukneme lehátka, čluny a lodě. Vyrazíme k vodě, protože žijeme ve skvělý době. Dáme tady nějakou 90-kovou záležitost. Co vy na to? To něco ve stylu trošičku dance music. Always there. Posloucháte Black Eyed Top a stále jsme tu s vámi. Radio B a... Já se jmenuji MC Marky. Wow. Dance, dance, dance, dance like you. Mám to rád. Oh. Tenkrát jsem byl mladý.

Yeah. Always there. Tak trochu hecu, odali sme sa trochu dancu. Hej, volala me tady jedna slečna z Lince. Hej Marky, proč nehraješ pana Prince? No tak jo, řekla mi, že on je funku grov. Dáme si tu pecku s názvem Get Off. No jasne, že mám rád tuhle tú pecku. A nieco vám poviem, jestli ste v normálu nenormální, tak ste tady správne. Jdeme na to, pane Princi.

Get off, get off, get off, pane princi, no díky moc, chlape, doufám, že vás tohleta muzika baví, fajn topfu, servíruju chlebíček, pošmákne si George i taky český pepíček, v hrnci míchám, zvůně kýchám, dámy a pánové, stále v 90. letech, stále pokračujeme dál a slibuju, že už to zase pošoupneme o dekádu dál, co vy na to, stále to posloucháte, stále nemáte dost, no to rozhodně ne, protože teprve máme za sebou prvních 30 minut našeho skvělýho pořadu. Jsem tady pro vás a vy pro mě, prostě jsme dokonalí. Yo!

Pa. Stále jsem tady s váma, dámy a pánové, a zdá se, že jsme se dostali do 80. let. Posloucháte broadcast pana MC Omary, hranatý káry, barevný hadry, dále stále jedeme. Ve funku si budeme tančit dál. Co vy na to? Bustin' Loose a Jack Brown. Dobrá záležitost. Ostrá věc pro vaše uši. Stále jsem tu s vámi. Pojďte tančit. Yeah.

No tak co vy na to lidičky, člověče, 7minutová záležitost a něco mezi náma, tak tohle nejsou kabáti, ztracení či klus, ale Bastin Luz, v rytmu se vlníme, na práci prdíme, basy v rytmu trdíme a jedeme dál, have fun, další pán a jeho klán a jeho kapela Fun Lab, have fun, doufám, že vy jste taky trošičku fun, teď už jedeme fakt v sedmdesátkách, takže ha, vyčešte si pořádný afra na hlavě, ha, vytáhněte nějakého pořádného starého bujka a vyrazte do ulic Manhattanu, ha, nebo do ulic vesnice, sice to úplně jedno, ale ta muzika je prostě super a stále šlapé. Radio B.

Say whoa ho ho, say whoa ho ho, say whoa ho ho. No jasně, posloucháte stále Black Eintov, vysíláme z Roudnice nad Labem, poslouchá nás celý svět a právě o to jde. Razíme si teď ten svůj čas 70. let a přichází Bill Summers, takže ještě jedna poctivá 70-ková pecka. Afra na hlavě a pořádný kalhoty do zvonu. Jedeme stále dál a doufám, že vaše přijímače jedou na 100%, protože jinak to nejde. Ahoj.

No jasně, máme tady 2:50 minutu našeho programu Black Eintoff a jedeme stále dál, protože náš program je plný sladkostí, no třeba Toffy ze soundtracku Coffee. No jasně, hraju zadáčo a nech si kámo Paragon, nahustím ti do uší single s názvem Aragon. Pošoupnu to dál, jen trochu milý hochu, postavím James Brownovi soku. A něco ti povím, je to můj vzor, prýma tvor. A jedeme dál, tak tohle to je skvělá věc. A jedeme teda dál. Rozjíždíme druhou polovinu a už se trošičku odstaneme v 60. letech. No jo, hrajeme stále skvělou hudbu, tleskáme na druhou, nezapomeňte. Já jsem MC Marky, ten co má rád pivopárky. Pokračujeme dále a dále dál, páni a dámy a pány. A jsou tady pomalu ještě 60. léta, ty má vůbec nejradši. The Coffee Aragon.

No, jak jsem slíbil, jsou tady 60. léta, Eragon, Roy, Ayers a my pokračujeme dál, 60. To byla neskutečná doba, kde se míchalo absolutně všechno. Bílá, černá muzika, funky, soul, Motown, prostě skvělá věc. A my si dáme takovou věc, Sono Preacher Man, takže tak trošičku i gospelíčku, co mi na to? Tahle ta věc se snad nikdy neohraje, Radio B.

No tak co, byl to Soul s dávkou trošičku gospel music. Tahle ta hudba má správný styl Raid. Další pán na holení přichází Clarence Raid. Tahle hudba, ta je prostě boží. Tleskám, tančím, snad mě to nesloží. No jasně, protože je pěkný vedro, piju dobrou Coca-Colu a žvejkám vedro. A budu ještě žvejkat dál. A šedesátky, prýma hrátky na Radio B.

Zdá se, že to tady pěkně jde. Ve studiu je totiž Raut, pozval jsem si dalšího kamaráda, Jackieho Wilsona, a ten nám bude zpívat No Time Out, takže jsem blázen, šaše clown, jedu ve stylu Motown a doufám, že i vy, say it loud, I'm black and proud. To znamená, že se trošičku postouhneme dál. Blíž 50. letům, Jackie, come on man.

No jasně, takže tohle byla notná dávka Mountain Music a tak trošičku Rain Blue. A já vám něco povím, tahle hudba stále sklízí ovoce a já serviruju prýma ovoce. Je to červený, z šlupku to má zelenou a říkám jo, protože mi je přines sám Watermelon Man. No tak jo, dopak si dá, pokračujeme dál. Watermelon Man na Radio B.

No tak do tyhle tý skvělý pohody v letním dni hrál Les McCann a jeho Watermelon Man. A říkala mi Evina, že prej na mě myslí Pepina. Josephine, bezva holka, co milovala bolka lolka, taky rock and roll, občas nějaký alkohol, a proč ne, vidělé to, dáme si nějaký pivko, ale pozor, pěkně s mírou. A jedeme dál, Mr. Rock and Roll v podání super kočky, nepadají vločky. Jedeme dál, Super Cat v coveru od Fats Domino, My Girl Josephine, styl 50. let. Jsem tu s váma a moc rád.

Josephine, Josephine, Josephine. Oh, mám tě vážně rád. Holka, ty jsi nebezpečná. Moje láska hudbě bude věčná. Co, tančím jako šílenec? Chceš mě oddělat? Co pro tebe můžu, holka, udělat? What can I do? Stále jedeme v 90. letech. Pardon, 50. Přichází Mike Sam.

co, protože můžu vůbec udělat, holka, já říkám, hele a jú, tohle to byl rock and roll nebo rhythm blues, říkal jsem prej devadesátky, ale jo, bylo to totiž retro, posloucháš to, moje sestro Petro, doufám, že se ti to líbí, teď si přidáme trochu swingu, přichází totiž dáma Dana Gillespie, oh, Lotta, what are you got, swing time, z jeho alba Blues It Up. A je tady 15. minuta druhé poloviny našeho pořadu Black Eyed Top a já jsem MC Marky.

Pomalu, ale jistě se z rock'n'rollu dostáváme do swingu a přesně tohle to na tom programu miluju, že si každý vybere svojí, protože tam zní Count Basie a Busta Rhymes 5, 10, 15 times. Jdeme dále, to je přesně název další pecky, 5, 10, 15 times. Dámy a pánové, převlíkněte si a vemte si pořádný boty, kravaty, dejte si klobouky a pojďte do taneční klubu. My totiž jdeme swingovat, to znamená co? 30. léta jako blázen. Už jste převlíklí? Já teda jo a jdeme na to.

No tak co, ještě toho stále nemáte dost? Dneska je to hodně jazzový, hodně swingový a hodně rock'n'rollový, ale ještě jednou nohou zůstáváme v jazz music, ale přidáme si trochu modernějšího beatu. Co vy na to? Já mám tady pro vás takovou sprchu, a to přímo dubnovou. Duben, duben, a to zní buben. Mám rád Electro Swing na Radio B a máme tady poslední 30 minut našeho programu. DJ nám přidá trochu beatu a pošleme to dál. Doufám, že jste tady s námi, protože já jsem tady pro vás vždy.

0: Check your
1: back. Wow, hey, how do you feel? Dish the rap, yo, hooligans, asima, be real, the Cypress Hill. Put your hands up, put your hands up. Je to tak, dámy a pánové, posunuli jsme se opět do 90. let. A přichází další partička. Typical American, the Goats. Přesně tyhle ty 90. let a tyhle ty kapely si jeli svoje. I'm not your

No tak jo, a máme tady přibližně 20 minut ještě našeho programu. Rapový bozy, co říkali si kozy. No jasně, The Goats, Romeo a Julio, pošlu ti do uší The Coolio. Přesně tady toho skvělého rapera, bohužel už není mezi námi a trošičku si to řízneme zase funky music. Stále jsme v 90. letech, Mr. Coolio, a tohle to je Black, Black, Black, I'm Top, hit me.

Oh yeah, do celého světa hudba Geta hodí se nám do horkého léta. Tančíme netřípem, vysíláme potřípem, 24/7 celá naše banda, ať je stranda. Mám rád vtípky, ne tupý týpky, jsem Joker Kašpárek a já vám říkám nazdárek, dost bylo rapový muziky, posujeme to dál, co vy na to dámy a pánové, trošičku přidáme BPM. Trošičku se napijem a vyzveme naše holky.

Tak co, paříme, paříme, stále vrn si vaříme. Na třech hořácích programu MC Omari, Single Kari, Cars. Vystřelí tě přímo na Mars, přesně tak. Tak přichází skupina, která na těch třech vařičích něco umí. Oh, když basy duní, takže si to dáme, protože už tady máme jen 13 minut. Oh.

pomalu, ale jistě tady bude finále našeho programu. Pozdravu Janky, ať jste funky. American in 2020, Eind of Labu. Ještě hraju, ještě dejchám, občas kejchám do Michael Hejkám. A pokračujeme dál, je tady poslední 10 minutovka, ale ještě máme stále čas, takže si přidáme o trošičku opět jazzový náladičky. Oho, zásadičky.

takže trošičku Latino a Rio, introducing the soul trio, takže jsme to tady pěkně roztancovali, máme tady ještě poslední 6 minut, takže si to dáme ještě dál, doufám, že vás to baví, takže trošičku opět jazzu více, více nebo méně, nechám to na vás.

No jasně, výborná záležitost. Ti, co poslouchají náš program, jsou stále mladí, ale už se nám to ale pomalu jistě krátí. Chtěl jsem moc poděkovat všem, kteří to se mnou vydrželi. Projeli jsme to naprosto od nuly do 100, od 100 do nuly. Takový je přesně náš program Black Eye Top na Rádiu B. Od majku se hlásí šílený muž. Ale už, bílý muž s černým srdcem MC Marky. Díky moc a za 14 dní nashledanou, nebo nás poslouchejte v pravidelných opakování. Poslouchejte nás, posílejte nám lajky, taky mi pište, jak se nám to líbí.

třeba co byste chtěli slyšet. Buďte funky, buďte jazz, buďte rock and roll, a nebo prostě rapujte. Pěkně si to užijte. Máme tady léto a to je prostě bomba. Takže krásný večer, krásné ráno nebo krásný den. Je to jako sen. Ahoj, příště za 14 dní. Díky, ahoj.

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Rekordní vlna veder v Česku končí a po přechodu studené fronty se teploty vrací k normálu. Očekává se více oblačnosti a srážek. Na začátku příštího týdne může dojít k dalšímu ochlazení. Obyvatelé Karolinky a Velkých Karlovic na Valašsku bojovali s následky extrémně silných bouřek až do noci. Vlaky mezi Halenkovem a Velkými Karlovicemi nejezdily kvůli podemletým kolejím. Hasiči čerpali vodu ze sklepů a garáží a zachraňovali auto při sesuvu půdy. Počasí v Česku bylo ve středu pod vlivem zvlněné studené fronty, což vedlo k tvorbě velmi silných bouřek na východě země. Na Olomoucku, konkrétně na Přerovsku, se k večeru vytvořila takzvané supercela, což je zvláštní druh bouřky s rotující středem. Tato událost je výsledkem výrazného teplotního rozhraní v oblasti. Neziskové organizace v České republice čelí kritické situaci kvůli plánovaným škrtům a mohou přijít o stovky milionů korun. Dopady těchto škrtů mohou být znatelné a mohou ohrozit schopnost organizací pomáhat při budoucích přírodních katastrofách. Tato situace vzbuzuje obavy mezi mnoha zástupci neziskového sektoru, kteří se obávají o své přežití. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Neboj se uvolnit.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Seriál Baywatch se vrací na obrazovky s novou generací plavčíků, tentokrát vedenou Stevenem Amellem. Fox přinese tento reboot populárního seriálu v lednu 2027 a fanoušci se mohou těšit na červené plavky, přeplněné pláže a ikonický běh ve zpomaleném záběru. Nová série se odehrává spíše jako pokračování než remake. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Máte rádi fotbal? Navštivte stránky České televize a odpovězte na otázku týkající se mistrovství světa, konaného 2. července 2024. Nechte se unést vlnou soutěže a vyhrajte zajímavé ceny. Na wimbledonských kurtech se Nikola Bartuňková dostala do 3. kola po vítězství nad Američankou Sternsovou a Češkou Siniakovou. Teď jí čeká zápas proti Barboře Krejčíkové. 20-letá tenistka považuje svůj výkon za úspěch, i když její zásobník stále není prázdný. Harry Kane se stal hrdinou zápasu proti Kongu, když 2 góly v posledních 15 minutách zachránil Anglii od vyřazení. Anglie tak zvítězila 2-1 a Kane označil tento výkon za nejlepší na turnaji. Fotbaloví fanoušci mohou být nadšeni, protože i bez kouzelných hůlek to na hřišti občas vypadá jako v pohádce. Čeští rugbysté se pustili do tradičního přátelského utkání s Novým Zélandem. A přestože se rvali jako lvy, na staré dobré haka kiwi borci nestačili. Mladší hráči ve věku do 16 let padli 17-3, zatímco seniorský tým podlehl těsněji 26-31. I když se čeští rugbysté v očích diváků stali hrdiny večera, Nový Zéland si odvezl další vítězství z Prahy. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Bčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti světa zvířat přinášíme zajímavost o čínské platformě Wangfu. Tato online služba kontroverzně umožňuje lidem pronájem cizích psů za hodinový poplatek. Ať už potřebujete čtyřnohého společníka nebo někoho, kdo vám na chvíli poskytne radost, tento unikátní koncept vám to umožní. Děkujeme za poslech, milí posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé.
4: Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Rekordní vlna veder v Česku končí a po přechodu studené fronty se teploty vrací k normálu. Očekává se více oblačnosti a srážek. Na začátku příštího týdne může dojít k dalšímu ochlazení. Obyvatelé Karolinky a Velkých Karlovic na Valašsku bojovali s následky extrémně silných bouřek až do noci. Vlaky mezi Halenkovem a Velkými Karlovicemi nejezdily kvůli podemletým kolejím. Hasiči čerpali vodu ze sklepů a garáží a zachraňovali auto při sesuvu půdy. Počasí v Česku bylo ve středu pod vlivem zvlněné studené fronty, což vedlo k tvorbě velmi silných bouřek na východě země. Na Olomoucku, konkrétně na Přerovsku, se k večeru vytvořila takzvané supercela, což je zvláštní druh bouřky s rotující středem. Tato událost je výsledkem výrazného teplotního rozhraní v oblasti. Neziskové organizace v České republice čelí kritické situaci kvůli plánovaným škrtům a mohou přijít o stovky milionů korun. Dopady těchto škrtů mohou být znatelné a mohou ohrozit schopnost organizací pomáhat při budoucích přírodních katastrofách. Tato situace vzbuzuje obavy mezi mnoha zástupci neziskového sektoru, kteří se obávají o své přežití. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém devátém albu The Ground Above Beth Orton, anglická písničkářka známá svým jedinečným mixem folku a elektroniky, přináší atmosférickou zvukovou paletu, ve které se ztrácí její syrový hlas. Album je vydané pod labelem Partisan Records a zobrazuje její schopnost tvořit intimní a zároveň epické skladby. Orton hrála na většinu nástrojů sama, což podtrhuje její všestrannost a hloubku hudebního projevu. A nyní si pusťme vaší oblíbenou
2: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Rovné, vítej v rytmu tvého srdce.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Máte rádi fotbal? Navštivte stránky České televize a odpovězte na otázku týkající se mistrovství světa, konaného 2. července 2024. Nechte se unést vlnou soutěže a vyhrajte zajímavé ceny. Na wimbledonských kurtech se Nikola Bartuňková dostala do 3. kola po vítězství nad Američankou Sterncovou a Češkou Siniakovou. Teď jí čeká zápas proti Barboře Krejčíkové. 20-letá tenistka považuje svůj výkon za úspěch, i když její zásobník stále není prázdný. Harry Kane se stal hrdinou zápasu proti Kongu, když 2 góly v posledních 15 minutách zachránil Anglii od vyřazení. Anglie tak zvítězila 2-1 a Kane označil tento výkon za nejlepší na turnaji. Fotbaloví fanoušci mohou být nadšeni, protože i bez kouzelných hůlek to na hřišti občas vypadá jako v pohádce. Čeští rugbysté se pustili do tradičního přátelského utkání s Novým Zélandem. A přestože se rvali jako lvy, na staré dobré haka kiwi borci nestačili. Mladší hráči ve věku do 16 let padli 17-3, zatímco seniorský tým podlehl těsněji 26-31. I když se čeští rugbysté v očích diváků stali hrdiny večera, Nový Zéland si odvezl další vítězství z Prahy. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené...
4: Posloucháš Sebestřed na B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz. Hoď se do klidu s Rádiem B.
2: Drinking to think I own the place. You know how uncertain I get by getting replaced. I grew tired of switching from tears to crazy.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fightfest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fightfest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Radio B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ve středu na Olomoucku došlo k nehodě 3 osobních aut kvůli nebezpečnému předjíždění. Při níž byli zraněni 3 lidé. Všichni byli převezeni do nemocnice, přičemž jednu osobu transportoval vrtulník. Přesné příčiny a okolnosti havárie nyní vyšetřuje policie. Letošní červen byl v České republice 3. nejteplejší od začátku měření roku 1961 s průměrnou teplotou 19,1 stupně Celsia. To je o 2,6 stupně Celsia více než dlouhodobý průměr. V pražském Klementinu byl dokonce 2. nejteplejší od roku 1175. Melicharova vila v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy, kde sídlí záchranná služba, staví kraji překážky. Majitel kraj usiluje o vyjmutí okolí vily z památkové ochrany, aby umožnil přestavbu sídla. Tento krok by usnadnil záchranářům plnit jejich důležitou roli v regionu. Stovky ryb uhynuly na řece Dyji u jezu v Bulharech na Břeclavsku kvůli poklesu kyslíku ve vodě, způsobenému nedávnými vedry sahajícími až k 40 stupňům. Tento problém již dříve zasáhl tuto oblast, což rybáři řešili i loni ve stejnou dobu. Obyvatelé i úřady jsou znepokojeni opakujícím se jevem, který vyžaduje trvalé řešení. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Máte rádi fotbal? Navštivte stránky České televize a odpovězte na otázku týkající se mistrovství světa, konaného 2. července 2024. Nechte se unést vlnou soutěže a vyhrajte zajímavé ceny. Na wimbledonských kurtech se Nikola Bartuňková dostala do 3. kola po vítězství nad Američankou Sterncovou a Češkou Siniakovou. Teď jí čeká zápas proti Barboře Krejčíkové. 20-letá tenistka považuje svůj výkon za úspěch, i když její zásobník stále není prázdný. Harry Kane se stal hrdinou zápasu proti Kongu, když 2 góly v posledních 15 minutách zachránil Anglii od vyřazení. Anglie tak zvítězila 2-1 a Kane označil tento výkon za nejlepší na turnaji. Fotbaloví fanoušci mohou být nadšeni, protože i bez kouzelných hůlek to na hřišti občas vypadá jako v pohádce. Čeští rugbysté se pustili do tradičního přátelského utkání s Novým Zélandem. A přestože se rvali jako lvy, na staré dobré haka kiwi borci nestačili. Mladší hráči ve věku do 16 let padli 17-3, zatímco seniorský tým podlehl těsněji 26-31. I když se čeští rugbysté v očích diváků stali hrdiny večera, Nový Zéland si odvezl další vítězství z Prahy. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené...
4: Radio B.
5: Pokud máte nějakého kamaráda, tak mu třeba můžete věnovat tady tuhle písničku, takovou krásnou zmínku o tom, jak je kamarádství krásný a důležitý v životě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Ve středu na Olomoucku došlo k nehodě 3 osobních aut kvůli nebezpečnému předjíždění. Při níž byli zraněni 3 lidé. Všichni byli převezeni do nemocnice, přičemž jednu osobu transportoval vrtulník. Přesné příčiny a okolnosti havárie nyní vyšetřuje policie. Letošní červen byl v České republice 3. nejteplejší od začátku měření roku 1961 s průměrnou teplotou

19,1 stupně Celsia. To je o 2,6 stupně Celsia více než dlouhodobý průměr. V pražském Klementinu byl dokonce druhý nejteplejší od roku 1175. Melicharova vila v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy, kde sídlí záchranná služba, staví kraji překážky. Majitel kraj usiluje o vyjmutí okolí vily z památkové ochrany, aby umožnil přestavbu sídla. Tento krok by usnadnil záchranářům plnit jejich důležitou roli v regionu. Stovky ryb uhynuly na řece Dyji u jezu v Bulharech na Břeclavsku kvůli poklesu kyslíku ve vodě způsobenému nedávnými vedry sahajícími až k 40 stupňům. Tento problém již dříve zasáhl tuto oblast, což rybáři řešili i loni ve stejnou dobu. Obyvatelé i úřady jsou znepokojeni opakujícím se jevem, který vyžaduje trvalé řešení. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Ex.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Tak tohle bylo pořádné drama na mistrovství světa ve fotbale. Mauricio Pochettino, trenér amerického týmu, byl šokován červenou kartou pro Follarina Baloguna, kterou rozhodčí udělil za údajný tvrdý zákrok, který však podle Pochettina rozhodně nebyl na vyloučení. Přestože argentinský kouč doufá, že monacký útočník ještě přispěje k úspěchu domácího týmu, červená karta zůstává zdrojem debat a nesouhlasů. Belgický trenér Rudy Garcia v zápase proti Senegalu oslnil odvážnými tahy, které přinesly nečekaný obrat na mistrovství světa. Rudí Ďáblové, kteří zvítězili 3-2 po prodloužení, přepsali podle Garcí historii šampionátu. Tento fenomenální comeback, při kterém Garcia usmířil opory během hydratační pauzy, může tým ještě více posílit a sjednotit. Ve vyřazovací fázi světového mistrovství světa ve fotbale se střetnou úřadující evropští šampioni, kteří se po dlouhých 16 letech znovu snaží dostat dál. V dramatu mezi Portugalskem a Chorvatskem se proti sobě postaví dva někdejší spoluhráči z týmu snů, madridského Realu Cristiano Ronaldo a Luka Modrič. Švýcarsko zase doufá ve svůj čtvrtý postup do osmifinále, ale v cestě mu stojí tvrdohlaví Alžířané. Máte rádi fotbal? Navštivte stránky České televize a odpovězte na otázku týkající se mistrovství světa, konaného 2. července 2024. Nechte se unést vlnou soutěže a vyhrajte zajímavé ceny. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené...
4: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Plzni probíhá boj proti nepovoleným reklamním plachtám, které podle městských nařízení měly zmizet z fasád do 1. července. Přestože většina provozovatelů pravidla dodržuje, některé obří reklamy stále hyzdí centrum města a jejich provozovatelé riskují pokuty. Městská rada se snaží zajistit soulad s novými pravidly a zlepšit vzhled veřejného prostoru. Prezident Petr Pavel obdržel mandát od vlády pro summit NATO v Ankaře, který se uskuteční 7. a 8. července. Česko slíbí výraznou podporu Ukrajině a zvýšení výdajů na obranu až na 5% HDP do roku 2035. Prioritou české delegace bude mimo jiné protivzdušná a protidronová obrana. Filip Dvořák, kandidát na starostu Prahy 1 za ODS, zahájil kampaň s nostalgickým videem, kde propaguje návrat pražských klobás na Václavské náměstí. Skutečným cílem je však obnovení politické moci po oslabení v Hospodářské komoře. Vnitrostranické zdroje tvrdí, že jde o tvrdý mocenský boj, ve kterém Dvořák útočí i na spolustraní.

odborníky. Podle průzkumu agentury STEM důvěřuje prezidentovi 56% občanů, zatímco vládě 32%. Největší důvěru mají hasiči s 69% spokojeností. Policii a armádě věří přibližně 3/4 občanů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Tak tohle bylo pořádné drama na mistrovství světa ve fotbale. Mauricio Pochettino, trenér amerického týmu, byl šokován červenou kartou pro Follarina Baloguna, kterou rozhodčí udělil za údajný tvrdý zákrok, který však podle Pochettina rozhodně nebyl na vyloučení. Přestože argentinský kouč doufá, že monacký útočník ještě přispěje k úspěchu domácího týmu, červená karta zůstává zdrojem debat a nesouhlasů. Belgický trenér Rudy Garcia v zápase proti Senegalu oslnil odvážnými tahy, které přinesly nečekaný obrat na mistrovství světa. Rudí Ďáblové, kteří zvítězili 3-2 po prodloužení, přepsali podle Garcí historii šampionátu. Tento fenomenální comeback, při kterém Garcia usmířil opory během hydratační pauzy, může tým ještě více posílit a sjednotit. Ve vyřazovací fázi světového mistrovství světa ve fotbale se střetnou úřadující evropští šampioni, kteří se po dlouhých 16 letech znovu snaží dostat dál. V dramatu mezi Portugalskem a Chorvatskem se proti sobě postaví dva někdejší spoluhráči z týmu snů, madridského Realu Cristiano Ronaldo a Luka Modrič. Švýcarsko zase doufá ve svůj čtvrtý postup do osmifinále, ale v cestě mu stojí tvrdohlaví Alžířané. Máte rádi fotbal? Navštivte stránky České televize a odpovězte na otázku týkající se mistrovství světa, konaného 2. července 2024. Nechte se unést vlnou soutěže a vyhrajte zajímavé ceny. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: říkáme naši o pravdě a lásce, ale teď už jsem starší.
1: Ty, hele, věděli jste, že?
2: Jako vážně?
3: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
4: Z oblasti světa zvířat přinášíme zajímavost o čínské platformě Wangfu. Tato online služba kontroverzně umožňuje lidem pronájem cizích psů za hodinový poplatek. Ať už potřebujete čtyřnohého společníka nebo někoho, kdo vám na chvíli poskytne radost, tento unikátní koncept vám to umožní. Děkujeme za poslech, milí posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
5: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Plzni probíhá boj proti nepovoleným reklamním plachtám, které podle městských nařízení měly zmizet z fasád do 1. července. Přestože většina provozovatelů pravidla dodržuje, některé obří reklamy stále hyzdí centrum města a jejich provozovatelé riskují pokuty. Městská rada se snaží zajistit soulad s novými pravidly a zlepšit vzhled veřejného prostoru. Prezident Petr Pavel obdržel mandát od vlády pro summit NATO v Ankaře, který se uskuteční 7. a 8. července. Česko slíbí výraznou podporu Ukrajině a zvýšení výdajů na obranu až na 5% HDP do roku 2035. Prioritou české delegace bude mimo jiné protivzdušná a protidronová obrana. Filip Dvořák, kandidát na starostu Prahy 1 za ODS, zahájil kampaň s nostalgickým videem, kde propaguje návrat pražských klobás na Václavské náměstí. Skutečným cílem je však obnovení politické moci po oslabení v hospodářské komoře. Vnitrostranické zdroje tvrdí, že jde o tvrdý mocenský boj, ve kterém Dvořák útočí i na spolustraníky. Podle průzkumu agentury STEM důvěřuje prezidentovi 56% občanů, zatímco vládě 32%. Největší důvěru mají hasiči s 69% spokojeností. Policii a armádě věří přibližně 3/4 občanů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na
2: rovné býty.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: Udat mi novinkin a Rádiu B.
1: Na svém devátém albu The Ground Above Beth Orton, anglická písničkářka známá svým jedinečným mixem folku a elektroniky, přináší atmosférickou zvukovou paletu, ve které se ztrácí její syrový hlas. Album je vydané pod labelem Partisan Records a zobrazuje její schopnost tvořit intimní a zároveň epické skladby. Orton hrála na většinu nástrojů sama, což podtrhuje její všestrannost a hloubku hudebního projevu. A nyní si pustíme vaši oblíbenou

to tady stuchlík v tomhle státě, možná závist držka v plátě. Lidi jsou tady divní, neví co chtějí, a tak se pachtějí život slej. Jejich sny jsou malý a tak kalý, pevý zralý, furt je pálí. A životy mají tlustý a celkem nudný.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Tak tohle bylo pořádné drama na mistrovství světa ve fotbale. Mauricio Pochettino, trenér amerického týmu, byl šokován červenou kartou pro Follarina Baloguna, kterou rozhodčí udělil za údajný tvrdý zákrok, který však podle Pochettina rozhodně nebyl na vyloučení. Přestože argentinský kouč doufá, že monacký útočník ještě přispěje k úspěchu domácího týmu, červená karta zůstává zdrojem debat a nesouhlasů. Belgický trenér Rudy Garcia v zápase proti Senegalu oslnil odvážnými tahy, které přinesly nečekaný obrat na mistrovství světa. Rudí Ďáblové, kteří zvítězili 3-2 po prodloužení, přepsali podle Garcii historii šampionátu. Tento fenomenální comeback, při kterém Garcia usmířil opory během hydratační pauzy, může tým ještě více posílit a sjednotit. Ve vyřazovací fázi světového mistrovství světa ve fotbale se střetnou úřadující evropští šampioni, kteří se po dlouhých 16 letech znovu snaží dostat dál. V dramatu mezi Portugalskem a Chorvatskem se proti sobě postaví dva někdejší spoluhráči z týmu snů, madridského Realu Cristiano Ronaldo a Luka Modrič. Švýcarsko zase doufá ve svůj čtvrtý postup do osmifinále, ale v cestě mu stojí tvrdohlaví Alžířané. Máte rádi fotbal? Navštivte stránky České televize a odpovězte na otázku týkající se mistrovství světa, konaného 2. července 2024. Nechte se unést vlnou soutěže a vyhrajte zajímavé ceny. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fightfest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fightfest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Radio B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Plzni probíhá boj proti nepovoleným reklamním plachtám, které podle městských nařízení měly zmizet z fasád do 1. července. Přestože většina provozovatelů pravidla dodržuje, některé obří reklamy stále hyzdí centrum města a jejich provozovatelé riskují pokuty. Městská rada se snaží zajistit soulad s novými pravidly a zlepšit vzhled veřejného prostoru. Prezident Petr Pavel obdržel mandát od vlády pro summit NATO v Ankaře, který se uskuteční 7. a 8. července. Česko slíbí výraznou podporu Ukrajině a zvýšení výdajů na obranu až na 5% HDP do roku 2035. Prioritou české delegace bude mimo jiné protivzdušná a protidronová obrana. Filip Dvořák, kandidát na starostu Prahy 1 za ODS, zahájil kampaň s nostalgickým videem, kde propaguje návrat pražských klobás na Václavské náměstí. Skutečným cílem je však obnovení politické moci po oslabení v hospodářské komoře. Vnitrostranické zdroje tvrdí, že jde o tvrdý mocenský boj, ve kterém Dvořák útočí i na spolustraníky. Podle průzkumu agentury STEM důvěřuje prezidentovi 56% občanů, zatímco vládě 32%. Největší důvěru mají hasiči s 69% spokojeností. Policii a armádě věří přibližně 3/4 občanů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na
2: A teď si dáme rokovou pecku na bruši.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Seriál Baywatch se vrací na obrazovky s novou generací plavčíků, tentokrát vedenou Stevenem Amellem. Fox přinese tento reboot populárního seriálu v lednu 2027 a fanoušci se mohou těšit na červené plavky, přeplněné pláže a ikonický běh ve zpomaleném záběru. Nová série se odehrává spíše jako pokračování než remake. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené
3: rovné beaty v rytmu tvého srdce.

0: pořádně nalomenej být. To na Bčku můžeme.
1: Rádio Bčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz.

Švýcarsko zase doufá ve svůj čtvrtý postup do osmifinále, ale v cestě mu stojí tvrdohlavý Alžířané. Máte rádi fotbal? Navštivte stránky České televize a odpovězte na otázku týkající se mistrovství světa.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
5: Radio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Tak tohle bylo pořádné drama na mistrovství světa ve fotbale. Mauricio Pochettino, trenér amerického týmu, byl šokován červenou kartou pro Follarina Baloguna, kterou rozhodčí udělil za údajný tvrdý zákrok, který však podle Pochettina rozhodně nebyl na vyloučení. Přestože argentinský kouč doufá, že monacký útočník ještě přispěje k úspěchu domácího týmu, červená karta zůstává zdrojem debat a nesouhlasů. Belgický trenér Rudy Garcia v zápase proti Senegalu oslnil odvážnými tahy, které přinesly nečekaný obrat na mistrovství světa. Rudí Ďáblové, kteří zvítězili 3-2 po prodloužení, přepsali podle Garcí historii šampionátu. Tento fenomenální comeback, při kterém Garcia usmířil opory během hydratační pauzy, může tým ještě více posílit a sjednotit. Ve vyřazovací fázi světového mistrovství světa ve fotbale se střetnou úřadující evropští šampioni, kteří se po dlouhých 16 letech znovu snaží dostat dál. V dramatu mezi Portugalskem a Chorvatskem se proti sobě postaví dva někdejší spoluhráči z týmu snů, madridského Realu Cristiano Ronaldo a Luka Modrič. Švýcarsko zase doufá ve svůj čtvrtý postup do osmifinále, ale v cestě mu stojí tvrdohlaví Alžířané. Máte rádi fotbal? Navštivte stránky České televize a odpovězte na otázku týkající se mistrovství světa, konaného 2. července 2024. Nechte se unést vlnou soutěže a vyhrajte zajímavé ceny. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

0: Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi. Pro lidi.
1: Občas políbím jarmilku, občas si umyju pejzy, občas si sundám jarmulku a ptám se, pane bože, kde jsi. Občas si zrobím dvě, tři micve a koukám, jak hochům z mikve lezou tykve. Ale tudlavá jsem koupil nový telefon, co sám říká pan Salomon a má v synagoze xylofon. Děkuji, jak jde žido troubíček, ale kheto, kheto, děkuji za voptání. Občas mě zlobí pan Bíček.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko, od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná rapová hodinka Rádia B, a.k.a. pořad Boom Bap. Já doufám, že se máte všichni fajn, máme krásný počasí, i když teď v posledních dnech nám trošku zapršelo, ale to už bylo potřeba, protože to vedro bylo nesnesitelný. Dneska si dáme jako vždy cestu od současného undergroundu až po legendy, který utvářeli tenhle ten hudební styl. Dáme si možná nějaký rubriky, který máte rádi v Boom Bapu. No a prostě takový ten klasický Boom Bap, jak jste zvyklí. Takže udělejte si pohodlí, nalejte si něco dobrýho a pojďme na to. Dneska začneme skvělou věcí. Barry Darkly alias Molombo a Ski s trackem Feel So Good. Hodně veselá věc. Za mě na začátek úplně ideální, takže pojďme na to. Tohle je Boom Bap na Bčku a právě začínáme. Příjemný poslech.

0: Till next time.
1: Ladíš Rádio Béčko a pořád Boom Bap. Tohle byla první petelice dnešního dílu. Barry Darkly alias Molombo a Ski s trackem Feel So Good. No a my se přesouváme na další track. Tam nás čeká trojice M.Dot, Confidence a Master Ace a track Roll Coaster Part 2. Master Ace, to nemusím dlouze představovat, živoucí legenda na scéně

0: Dance, ten zase patří mezi producenty, který si stále zakládá na klasických samplovaných beatech, no a to je přesně spojení generací, který drží boom bap při životě. Pojďme na to, tahle pecka rozhodně musí dneska zaznít a taky zazní.
1: M.Dot, Master Ace, Confidence, Life's a Rollercoaster, let's go.
2: Hey yo,

Posloucháš Bumbeb na Radio Béčko, no a další kol si dneska pustíme týpek, který si říká Word Perfect, je to borec LA, který si i sám dělá beaty a musím říct, že je to hodně povedený, moc mě baví, no a my si pustíme jeho novější věc s názvem Festival Drugs, která je docela aktuální, takže se docela hodí, pojďme si to pustit, tohle je Word Perfect a Festival Drugs.

0: Please just thank your God for me.
1: Tak jo, já myslím, že dnešní boom bap se nám pěkně rozjíždí a já doufám, že to zůstane rozjetý i s dalším trackem, který si dneska pustíme. Čeká nás Kvazi, týpek, kterýho jsem donedávna neznal, ale musím říct, že mě docela baví. Pustíme si jeho novou věc s názvem Real Good. No a schválně, jestli poznáte, z čeho je použitej sample na tom beatu, já myslím, že to je docela jednoduchý, ale schválně taková jednoduchá hádanka. Pojďme na to, Kvazi a Real Good.

Tak co, poznali jste ten sample, z kterého to bylo použitý? Bylo to celkem jednoduchý, byli to Gorillaz a Feel Good Incorporation.

Gorillaz taky mimo jiné vystoupili přednedávnem na festivalu Rock for People a já musím říct, že z videí, který jsem viděl, to vypadalo hodně našlapaně a moc mě mrzí, že jsem tam nebyl a já doufám, že Gorillaz ještě někdy uvidím, že se mi to poštěstí. No nic, my jdeme k dalšímu tracku, dáme si bandičku Astree, což je jazz rapový duo z Británie. K ním se přidává Akil Dayson a jejich nová společná věc s názvem Cool Cat, jazz rapová věc. A myslím, že se nám to pěkně hodí do dnešního dílu, tak pojďme na to, pokračujeme v jízdě.

stále ladíš Bumbeb na Rádiu Béčko, no a další věc, kterou si pouštíme, tak to je za mě docela nečekaná záležitost, nebo minimálně já jsem o tom nevěděl, že se něco takového chystá. Kuniva a Swift McWay z D12 vydali nový album s názvem D12 Forever a to vyšlo 16. června, najdeme tam celkem 15 tracků. No a společně s nimi se tam objevou různí hosti na majku a já jsem vybral z tohohle alba track s názvem Tenderism, kde se právě na featu objeví Method Man. Já musím říct, že to je hodně povedená věc, i celý to album je dost povedený, takže rozhodně doporučuji poslechnout. No a my si pojďme pustit track s názvem Tenderism na featu s Method Manem.

Rondo, pokračujeme v jízdě a teďko zavítáme do Evropy. Dlouho jsme si nic nedali z Francie, takže to napravíme. Francouzský věci jsem měl lidsky moc rád, jejich beaty mají takový osobitý kouzlo, je to úplně něco jiného než americký věci a mě to prostě vždycky bavilo. Takže pojďme napravit tu absenci francouzského rapu v boombapu. Čeká nás DJ Mena, Striptych, Dabas a Greg Fright a jejich nová společná věc s názvem Guy Edit. Pojďme na to, Boom Bap na Bčku pokračuje.

Ladíš Boombap na Rádiu Béčko, no a my trochu přivostříme. Další věc, kterou si budeme pouštět, mají na svědomí dva borci. První z nich je Norman Sen a druhý si říká Blanco Baby Mob. Jejich společná věc s názvem Overlook It mě rozsekala na první poslech a musím říct, že to je fakt libový spojení trapu s Boombapem, hodně hutnej zvuk. No, posuďte sami, je to velká petelice.

0: Posloucháš Bumbeb na Bčku a koukám, že ten čas zase neskutečně letí, takže pojďme si dát nějakou tu rubriku. Začneme rubrikou Česká, Slovenská, Pecka. Dneska si dáme jeden ze základních pilířů slovenského rapu a to jsou Trosky. Album z roku 97, dáme si track s názvem To jsme my, legendární to záležitost, pojďme si to připomenout. Tohle je Bumbeb na Bčku.
1: Trosky v plné kráse, 97, ideme.

to the classic. Tak, tohle byla rubrika Česká, Slovenská, Pecka, dneska Trosky a to jsme my. No a my se přesouváme z jedné rubriky hned na druhou a tentokrát Classic, dáme si Rakima a neskutečnou klasiku It's Been a Long Time, rok 96, produkce DJ Premier, pojďme na to. To the

Také obando, tohle byl Rakim v rubrice Classic. No a než se nám čas nachýlí úplně ke konci, tak nesmíme zapomenout taky na album dnešního Boombapu. Dneska jsem vybral album od Nase, Krále New Yorku. Vybral jsem album z roku 2004, Street Disciple. Jako vždy dva tracky, ještě bych chtěl zmínit, že tuhle věc mám na desce, stejně jako všechny ostatní věci, které vám pouštím v rubrice Album. A pořídil jsem ji na webové stránce gramostore.cz, kde můžete najít skvělý raritní kousky, jak už hiphopových alb, nebo taky jiných žánrů. Rozhodně doporučuji navštívit gramostore.cz, mají tam fakt výborné věci a řekl bych, že v té kvalitě a v těch vydáních, které tam jsou, za hodně dobrou cenu. Takže doporučuju. No a teďko už k rubrice Album na Street Disciple, jako vždy dva tracky. První z nich Remember the Times a druhá Street Disciple, kde se taky na lehkých vokálech podílel Nasův otec Oludaran.

Tak jo, přátelé, je to opět tady, jsme na konci dalšího dílu pořadu Boom Bap. Já doufám, že jste si dnešní výběr užili stejně jako já, že vás to bavilo. Díky za poslech, že jste vydrželi poslouchat až do konce, díky za vaši přízeň, moc si toho vážím. A jestli jste objevili nějaký nový jméno, nebo jste si připomněli jednu z legend, kterou jsme si dneska pouštili, tak tenhle

Dangerous Ground. A přátelé, mějte se krásně, užívejte léto a hlavně dávejte na sebe pozor. Slyšíme se příště v dalším dílu pořadu Boom Bap. Čau!

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

0: na Radio B.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na Radio B.cz. Máme čtvrtek, něco po tý 19. Mě tady ty internety zase zlobějí, nevím proč, prostě ale... Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

Andiamo in bianco, vai. A siete taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Brčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electro Swing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotá. Nevadí. To už nevadí.

mě překvapilo. Jsou Mode Step, známe? Znáte lidičky Mode Step? Dubstepový projekt. Vím, že Litoměřický ten dubstep úplně nemusí, ale já Mode Step

díky Big Shocku za to, že mi kryjou záda. Dám si kafíčko, bez cukru, hezky, s mlíčkem. A budou se dít věci v tomhle roce,

Phenomenal. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Perču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šícanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Ty vole, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta a Vík na bicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. Když Police, možná Roman

anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? Aj do toho, myšmaše.

Prop Dylan, can you imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinilu, ne že ne.

Krev Dominik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Počítejte. Krapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba packovala, kdybych nezahrál

Každopádně posluchači Rádia B dále můžou poslouchat Vintajsi a Cvrkoslávka Zeleného, zdravím do Roudnického studia, právě jeho, a následně pokračuje DJ Snake a jeho Malý pátek. Každopádně, když už máme v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete. Bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujem si, samozřejmě budeme mít dress kódy, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa rád.

0: A takhle nějak to bude vypadat v páteček. A nejen, i úrovní výtky tam budou. Každopádně zase ve štatek asi...
1: Je 8 hodin večer na rádiu B.

Krásný večer, vážení přátelé, začíná Vintage Sea. Zdravím všechny posluchače u rádiových přijímačů a vlastně i u těch internetových. Právě nám začíná hodinka od 8 do 9 na vlnách Rádia Bčka. Já jsem Cvrkoslav Zelený, zase jsme se nějakou dobu neslyšeli, ale všechno proberem, takže se běžte polně postavit, zkušte si pro něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka může právě začít. Vintage Sea číslo 168, Cvrko Brkovi studiu. A zbytek už je na nás, tak pojďme na to.

Takže ještě jednou pro všechny pozdě příchozí přátelé, hladíte Radio Béčko, vintage číslo 168 a my jsme ho právě odstartovali prvníma dvouma peckama Somebody's Watching Me od Rockwellu a Sing It Back Maloko. Přátelé, moje obě oblíbené písničky, takže proč s nima nezačít? Dneska si dáme takový rychlejší start a myslím si, že už u třetí, čtvrtý, pátý písničky se to začne lámat a pomalu budeme zpomalovat, ale to už je takový můj prostě tradiční věm, no, co se dá dělat. No a vlastně nevím, kde začít, tak to vezmeme nějak po pořadě, takže bych to začal asi dnešním dnem. Já to dneska přednahrávám, přátelé, už to tady nahrávám, je 3 hodiny a 5 minut a já už sedím pilně ve studiu a nahrávám pro vás tenhle ten díl. A vy asi víte proč, protože hrajeme od 4:30 hokej a já bych vlastně o ten hokej přišel, když bych tady byl ve studiu nebo nestihl bych se připravovat a podobně. Takže kvůli tomu jsem tady už teďkon. Já jsem měl dneska ještě super den v tom, že jsem byl u zubaře. Paní doktorka mi nalepovala novou korunku, takže já jsem vlastně byl na půl dne v práci. A pokud děláte od 5:30, tak půl dne v práci končí o 5:30. Takže jsem rovnou v 5:30, když ostatní kolegové chodili ještě do práce, já odcházel z práce. A pak rychlej zubař, koupil jsem si nový telefon dneska, protože se ho potřebuji vzít na dovču kvůli foťáku, ale k té dovče se taky ještě dostaneme. No a potom od zubařky vlastně rovnou sem k vám, následně půjdu kouknout na hokej a potom zalejt papriky na zahradu. Doufám, že i k tématu zahrada se dneska ještě dostaneme. Takže já tady mám dneska 3 hodiny odpoledne, je mi vedro úplně neskutečný. A ještě, že jsem abstinent, takže teď k tomu nepochlastávám. Takže tak, no. Pojďme si dát rovnou další skladbu. A když se tak slyším, tak se rovnou vrhneme na rubriku, co dneska ještě je papije. Další skladba Space Cowboy. Za mě netřeba přestavovat. Tak pojďme na to.

0: srdce, práve ladíte Vintážek s Srkoslávkem.
1: No a my už máme za sebou skladbu Space Cowboy, přátelé. Máme za sebou znělku, takže už vlastně frčíme v plný parádě. Já jsem vám slíbil před písničkou, že si dáme rubriku Co dneska Štěpa pije. Hele, piju Fernet, jo, ale je to peklo. Byl jsem si v Bile vlastně pro butylku Fernetu. Co mě hodně překvapilo, že v Bile stojí ten lepší Fernet o 20 korun míň než ten horší Fernet, jo, a to mají mezi sebou nějakých 8 voltů rozdíl, ale to vem čert, takže tím jsem se nějak tak vybavil cestou do studia. Následně bylo hnedka po otvíračce, takže v pivotéce vedro, ale vedro až do prdele, opravdu já tady sedím bez trička, teče mi z čela. Člověk by si řekl, neměl by si pít štěpo ten Fernet, ale já vzhledem k tomu, že jsem profesionální alkoholik, tak jsem si došel pro studené točené pivo. No a tím si tady teďkon lámu do ksichtu vlastně jedno pivíčko z naší pivotéky. Je to nějaký řezaný, ale upřímně jsem zapomněl, jak se jmenuje. No a k tomu se přikládám právě tím dobrým Fernetem. Hele, taková je moje životní situace. Lepší už asi nebudu, ale hlavně, že mě to baví. Já jsem rád, že to baví i vás, takže tolikero k tématu, co dneska Štěpa pije. No a my už se společně vrhneme na další skladbu, tentokrát Sweet Dreams, Eurythmics. Myslím si, že není potřeba přestavovat. Tak pojď mi.

Máme za sebou Eurythmics, Sweet Dreams, přátelé, moje oblíbená skladba. Mně vlastně přijde, že většina těchto skladeb jsou moje oblíbené skladby, takže co se dá dělat. Každopádně přemýšlel jsem nad nějakým zajímavým tématem a myslím si, že téma tohoto vstupu by mohl být hokej. Takže já nevím jak vy, ale pro mě mistrovství je takový malý sportovní svátek. Já vlastně vůbec žádný sport nesleduju, všechno je mi úplně jedno. Fotbal, formule, vole, golf, já nevím, co tě napadne. Tě to vlastně všechno jde jedním uchem tam a vlastně to ani nepřijímám, takže ani druhým ven, mě to je úplně jedno. Ale ten hokej, to je vlastně jediný 14 dní, kdy sleduju a kdy vlastně chodíme třeba na pivo, podívat se na promítání, nějakým způsobem zafandit. Jako ruku na srdce asi nejsem takový ten debílek, co by si dával, vole, vlaječky na zrcátka od auta, nebo jíčce, co by chodil v drezu do práce a podobně, to úplně nedělám. Ale na olympiádu jsme koukali, teď na mistrovství koukáme. Mám někteří, co mě vlastně znáte z fotografie a víte, jak jsem veliký, to překvapí, ale já jsem dřív hrál taky hokej. To, že mě pak vlastně všichni moji vrstevníci přerostli třeba o hlavu, to už je věc druhá, takže já jsem jim potom v 15 přestával stačit. Ale pořád to ve mě nějakým způsobem zakořenilo a hokej mám hrozně rád a koukáme. Letos se nám dvakrát nedaří na rovinu, ale zároveň hrajeme takový jako srdcerivný hokej, nejsme jako takový, já nevím, buzničky, nebo týž, není to úplně špatný, minimálně se na to celkem fajn kouká, teď jsme hráli s těma Švédama, ty jsme porazili a chtěl jsem říct o Kanadě, s tou jsme skoro hráli dobře, jako neberte to zle, a dneska nás čeká Finsko, vy už vlastně víte, protože já nahrávám, teď je půl čtvrtý, já nahrávám trošku dřív, tak vy už víte, jak to dopadlo, ještě než tenhle pořad začal, a já jako prorok vám teď můžu vlastně říct, že se těším, až vyhrajeme a postoupíme do čtvrtfinále. Takže doufám, že mi někde teď v půl devátý dáte za pravdu. A pokud ne, tak se nezlobte za to, že to kluci nedali a dáme to za rok prostě, no. Přijedou nějaký hvězdný prach NHL a podobně. Ale hokej mám kravsky rád, takže tolik rok hokej. No a co se týče muziky, mám tady specialitu Mr. Bombastic Shaggy Shit. Takže pojďme rovnou na to, ať kurva stihnu ten hokej o půl pátý. Takže zpátky k muzice, Vintážek pokračuje a tohle je Mr. Bombastic.

No a za námi je Mr. Bombastic. Přátelé, probrali jsme, co vlastně mám dneska dobrýho k pití. Já doufám, že i vy máte nalitej nějaký třeba chladnej, řekněme, tropický drink. Já mám hrozně rád takový ty džusíkový, různý takový ty, co se člověk stydí si jako objednat na baru, ale přitom to máme všichni rádi, jo. Takový ty džusíky a grenadíny a ovoce nahoře, takový ten pomerančík, paraplíčko. A jak se jako těsně styděl si to někde objednat, ale tyhle mám to hrozně rád, jo. To je jenom tak mezi řečí. No a naše další téma, probrali jsme alkoholismus, já myslím, že bychom se rovnou mohli vrhnout na cestování. Já jsem vám v minulém díle, nebo v minulém díle v tom, co jsem nahrával, jo, on už je to nějaký pátek, nastínil, že bych měl plán teďkon vyrazit na jaře do Thajska a potvrdilo se to. Nějakým způsobem budu vyrážet za týden, možná týden a půl. Je to červen 10. zdali se nepletu ve středu, takže mě čeká ještě týden práce, ale bože, těším se úplně kravsky, opravdu. Naplánoval se tam skvělý výlet, kde bych si dal den v Bangkoku, následně bych přelítnul do Trátu, dám si den v Trátu. Tam vzhledem k tomu, že jsou legální všechny ty věci, co legální bejt mají, tak mám návštěvu pěstírny, podívám se, jak to tam funguje, nakoupím si sortiment a potom mě čeká výlet lodí právě na ostrov Koh Mak, kde budu bydlet asi 14 dní a tajně doufám, že bych si udělal třeba potápěcký kurz nebo se podíval vedle na ostrov na jejich národní přírodní parky a tak dále a tak dále. Až se to vlastně vyvrbí a vycílí to v to, že si dám zase den v Bangkoku před odletem domů, zase ztrátu poletím do Bangkoku, tam den zůstanu, abych měl takový ten klídeček a následně přes Frankfurt do Prahy. Strašně se na to těším, v práci už mě to leze nějak na nervy poslední dobou. Nebo ne, že by mě jako štvala ta práce, ale štve mě prostě to vstávání a takový ten režim a to já miluju režimy, ale zároveň vole, vlezte mi na záda, to prostě nejde. Nejde dělat rok, dva v kuse, takže teďkon Thajsko na měsíc a vlezte mi na záda, ale co si budem hovořit. A vlastně, když jsme to takhle hezky nakousli, tak mám pro vás připravenou úplně skvělou skladbu, která právě potvrdí tu moji náladičku. Jmenuje se No No No No a je to taková reggae klasička, pohodovička, odlehčivačička. Přátelé, vy dále ladíte Rádio Bčko, omlouvám se za přeřek a Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintage C je stále jenom váš a ještě další půl hodinu bude. Tak pojďme zpátky k muzice, Down Pen a No No No!

dohrála nám skladba No No No od Downpan. Přátelé, tohle byl takový můj oslý můstek k tomu vlastně se dostat k pomalejším písničkám. Ne, že by všechny ostatní pecky do konce dílu byly reggae, ale nějakým způsobem teď trošku zpomalíme. Bude tam nějaký garage rock, možná psychedelic rock. Vidíte sami, kam se zasměřujem, ale tak jako tak už to nebude žádná diskoška. Já pokud koukám správně na hodiny, tak máme 25 minut do konce, což znamená, že pokud poslední 10 minut je písnička, tak mám 15 minut na to se vykecat. Ale pro normální lidi je to v pohodě, ale já vzhledem k tomu, že vždycky mám co povídat, tak je to pro mě složitý zhrnout vlastně všechny ty nápady naraz, ale myslím si, že dneska hlavní téma by mohla být zahrada. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem vášnivý zahrádkář a vlastně většinu toho volného času, který mi po práci zbyde, nebo zbyde po rádiu a po všech těch koníčkách jiných, je trávení času na zahradě. A letos se mi to hrozně dobře rozjelo. Včera jsem dokončil sadbu, mám vysutý záhony, takový ty vyvýšený, udělal jsem to z paletových ohrádek, dole mám cihly se štěrkem, mám tam koňský hnůj, mám tam koupenou hlínu. By the way, ta koupená hlína, kurva, nikdy, ale fakt nikdy nepřekoná cenu těch paprik, jo, takže jsem si už teď za hlínu zaplatil víc, ale přeci jenom je to koníček, to nechci úplně předbíhat, ale to, co chci říct, že mám vysazených 20 sazenic paprik a 9 sazenic rajčat, každý jiný druh, i papriky jsou různý druhy, takže to je teď to, co po čem úplně já toužím a chodím to tam zalejvat a hnojit a tak. A ještě jak je to vlastně v těch ohrádkách, tak nějakým způsobem to extra neschne. Není to na návětrné straně, není to, já nevím, úplně na přímém sluníčku, ty malý sazeničky si tam vyloženě lebeděj. Takže to je moje zahrada, k tomu samozřejmě tam nemám vysazenou žádný automaty a tak dále. A věnuju se jenom právě těm paprikám a rajčatům a už se pomalučku těším na moje dozrálý meruňky, protože ty bývají v půlce léta a to už je skoro za dveřma. Takže já teďkon svoji zahradu až pletím do Tajska, odeznám tátovi, všechno posekám a tak dále a doufám, že táta svědomitě bude chodit zalejvat a starat se mi o ty moje papričky, protože on čili taky rád a můžeme to potom společně žrát. No a co se týče muziky, přátelé, další skladba, jako by to věděla, jmenuje se Green Onions, zelené cibule a asi netřeba říkat nic víc. Pojďme rovnou na to. Vintážek se přechyluje do své druhé poloviny a vy se přechylujete se mnou. Tak pojďme vy přechylenci zpátky k muzice.

0: No a za námi už je skladba Green Onions a protože jsem si vlastně nepřipravil žádný téma na tenhle vstup, tak si myslím, že je pravý čas na to dát si českou písničku a vintážku. Tentokrát je to Ilona Píčáková a skladba Amsterdam. Tak pojďme na to.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ten se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Práve ladíš Vintage Sea.
1: No a kocourci moji, my pomalunku polehunku olizujeme 9. hodinu a to znamená, že už bych měl jít nějakým způsobem do prdele. Ale víte sami, že já to nahrávám, teď už jsou 4 hodiny, trošku dopředu, takže nějakým způsobem já se teď musím odebrat na hokej, potřebuju to tady pofackovat, nějakým způsobem zeditovat a tak dále a tak dále. To patří k těm rádiovým věcím. Potom zaplatit za to moje řezaný pivo v Pivo.cz a utíkat směrem do garáže, kde budeme společně s klucíma koukat na televizi v dílně na dnešní díl Česko versus Finsko, semifinále a tak dále a tak dále. Vy už vlastně jako posluchači moc dobře víte, jak to dopadlo, ale já jsem ještě jalovej, já vlastně nevím, že jsme vyhráli takhle dopředu, ale pevně doufám, že vyhrajem takhle dopředu. Teď mě ten podklad přestal hrát, ale měl hrát. No a nezbývá mi, než se s vámi rozloučit, poděkovat za to, že jste nějakým způsobem moji věrní a moji posluchači. Přátelé, díky a čau, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle byl Vintage číslo 168, nahrával jsem mu dneska trošku dopředu, nahrávám to tady, vole, bez trička, v kraťasech, je mi vedro až do prdele, ale dělám to pro vás a mě to nějakým způsobem baví, ale pojďme to brát pozitivně, máme to za sebou a směrem na hokej. Vy už víte, jak dopad, ale i kdyby ne, já věřím, že vyhrajem. Já jsem Cvrkoslav Zelený a slyšíme se zase příští týden, to bude asi poslední předtajský týden. No a pak uvidíme. Mějte se, čau a díky za poslech. Radio Bečko, fucking all over the board.

0: enormní.
1: Intergalaktický.
2: Extrém.
0: Titán.
3: Megalomanský.
0: Monstrózny.
3: Gargantuánsky.
1: Supermasivní.
0: Giganty.
4: Malý pátek.
1: Malý párek. Ne, vole. Malý pátek.
4: Malý pátek.
5: Malý pátek, to já žeru.

Ahoj, ahoj, milí posluchači, je chvíli po deváté a to je ten čas na pořád Malý pátek na Rádiu B. V dnešním pořadu, jako vždy, na Rádiu B. V dnešním pořadu, jako vždy, vás provede DJ Cynic.

Brazílie, pak se přestěhoval do Londýna, do Anglie a svoji kariéru začal kolem roku 2003, kdy začal hrát po klubech a různých barech a potom v roce 2005 vydává na Metalhead svoji první skladbu. My jsme dnes slyšeli Dreaming, ta nám odstartovala dnešní pořad a následuje Haunted od

této skladbě nás čeká dvojice skladeb Ganja Madness a What You Gonna For Me. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

Skončila nám dvojice skladeb Ganja Madness od Future Assassins a druhá skladba byla What Got For Me od Pirapus a Signum. My si teď pustíme skladbu od Break Age a Rico Dunn. Já vám ji pak dám ještě od začátku, protože bych se vám chtěl říct první informaci o akcích a hned to bude taková jedna negativní malinko, protože letos nebudeme dělat Drum & Bass Opener. Někteří z vás už si všimli, že to neproběhla žádná událost a tady ty věci. Teď na Humberku byla jedna akce, to dělali kluci Keblický a my letos vynecháváme po všech těch letech a budeme se soustředit na jiné akce, hlavně na naši akci v tunelu a to bude o Vinobraní. To je až v září a mezi tím se uvidíme na některých akcích a jedna z těchto akcí budou narozeniny Rádia B. Ten samý den 15. srpna bude v Teplicích na zámku Doubravka techno a drum and bass akce, kde vystoupí spoustu skvělých DJs. A já si zároveň na drum and bassové stage. Na techno se představí Jacqueline, Husky, Miguel, Orkus, Quicky, I'm Jacob, Meissny, Simir a Tim Clock. Tato akce Doubravka, elektronický hudební festival. Není to zámek, omlouvám se, je to Hrad. Hrad Doubravka. 15. srpen 26. Techno Drum and Bass. A za Drum and Bass vystoupí Nitrofix, Gizmo, Marshall, Fat Ferry, Vormik, Dumpling, Jimmy Cocaine, Mary a Krenkis a DJ Cynic samozřejmě. Takže sledujte tuto akci Doubravka s dvojitým V. Electronic Music Festival v Teplicích, 15. srpen. V ten samý den máme narozeniny Rádia B, akce v Podzámčí. Můžete se těšit na skvělý program, který bude zveřejněn na našich stránkách. Já zatím moc nevím, ale můžete se rozhodně na co těšit. Minule jsme tam měli Kata, tak uvidíme, co se podaří domluvit letos. A další dvě akce, to jsou Vinobraní, jedno litoměřický a jedno roudnický. A o tom vám řeknu v dalším vstupu. Teď si dáme od začátku skladbu od Break Age a Rico Dunna pod názvem Control. Posloucháte Malý Pat.

řekli jsme si, že 15. srpna máme dvě akce, jednu v Roudnici a jednu v Teplicích. Já se vrátím k té Roudnici narozeninám, samozřejmě vystoupí DJové Rádia B. Letos nebudeme mít hosta, zastaneme to sami, ale bude to famózní jako vždycky, když přijdete a děláte atmosféru. Hosta vymyslíme na příště a akce začíná od 14:00 a končíme v 22:00.

po srpnu máme zářijové akce, v září máme vinobraní Rudnice, to je 12.9., kde budeme mít Radio B Stage a o týden později je Litoměřické vinobraní, kde máme stage v tunelu, budeme mít dvě letos stage, techno a drum and bass. A rozhodně se máte na co těšit v obou městech a my se těšíme na vás. 12.9. Rudnice a 19. Litoměřice. V Litoměřicích rozhodně zajděte na Dominikánské náměstí, kde začíná ta elektronická paráda pro nás, kde vlastně paskvilovod Explosive Stage to rozjede do 10 hodin povolených a tak rozhodně zavítejte a užijte si tam pěkně na vzduchu a po 10. hodině se přesuneme do podzemí a můžeme tak vinobraní užít až do konce. Do 5, budu se snažit do 6, uvidíme, kolik sil nám zbyde. My jsme slyšeli skladbu No Looking Back od Bass Stripper a teď v podcastu máme skladbu Jack od producentů Breach a Oaks. Posloucháte Malý pátek na Bčku.

zdravíme do na Beat for Love, kde také máme zástupce Rádia B, Net, Base Coffee, Fefe a STVS. Takže všechny tady ty zdravím celou tady tu bandičku všech, co tam jsou, a moc si to užijte. Včera vás to spláchlo, ale všechno se podařilo zachránit. Tak, můžete užívat dál. A i my jedeme dál a máme tady skladbu od Limbs a Any, sorry.

skladba Muevete nám práve dozněla od producenta Critical, psáno s káčkama, ne s céčkama. Výborná záležitost taneční a nám už začíná Everything in its right place od producenta Buckwell. Pojďme si společně užít na Bčku pořadu Malý pátek.

skladbě Answers od Ine a Verbs následuje Blanks Circle od VS a SMG. A já bych vás chtěl ještě pozvat na jednu akci, a to je Libuchovická pouť, kde budeme mít malinkou stage a občerstvení u zátoky, úplně u řeky Ohře, hned vedle mostu z druhé strany celý té poutě. Tak tam se rozhodně zastavte, pokud budete v Libuchovicích na pouti. A ta se koná 7. až 9. srpna, týden před narozeninama v Rádia B.

nás čeká ještě jedna skladba od těchto producentů Mercurial. A poté už nám zbývají pouze dvě skladby. Vždycky to uteče po té půlce neuvěřitelně. Posloucháte Malý pátek na Bčku.

Pořád Malý pátek je tady každý čtvrtek o 9 hodin s rekapitulací v neděli, ve čtvrtek zase v neděli a pak zase naživo Malý pátek ve čtvrtek.

Takže pokud byste náhodou zmeškali dnešní živý vstup, tak máte další 3 šance a za 14 dní máme tady nový díl. Další skladba je od Paperclip a Machine pod názvem Moon Eraser. Posloucháte Malý pátek na Bčku. Blížíme se pomalu ke konci.

tady máme dnešní poslední vstup a já bych se vám chtěl všem moc poděkovat za poslech novým i stálým posluchačům. Choďte na Mejdany, buďte na sebe hodný, mějte se rádi a choďte na všechny Mejdany všeho druhu, nejenom drum'n'bassu, užívejte si život, užívejte si léto, hodně pijte, nejenom alkohol. Těším se na shledání na některých z akcí, které pořádáme, nebo kde budu vystupovat. A mějte příjemný, hezký večer. My dnes končíme skladbou Absent Minded od Empty Science. Je to estonský producent, kterého jsem nedávno objevil. A jeho skladby rozhodně stojí za to, tak si ho pojďme malinko dnes představit jeho první skladbou. Poslouchali jste Malý pátek na Bčku. Zdraví vás DJ Cynic. Čuza čau, díkum dík. Absent Minded, Empty Science.

the most.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Radio Bečko. Bečko. Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.